To není konec! Protože na závěr vám zahraje mladá ambiciozní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu! Chlapci, pojďme, bude připravena!